0: para vivir.
1: Gesagt mich nur hier da, na posere mich, ja nere ho wie Gesso Kunst Genia Sportuje.
2: NDR Sachsen, Serbski Rosvos, Sport.
3: Dorostov, Volleyballer, Zug, Udwaja, Dwatsichi, Sportover, Thomas, Dwa, Victoria, Worklitz, Nastupi, Jensa, Trujzen, Amerse, Narodnem Turniere, Prag, Volleyball Games, Will Prase, Araya, Damwo, Tranja, Dzewetschich, Will Sportovi, Halli, Tatran, Szczeszowice, Mesdruim, Przeciwo, Udwatsichi, Szczeskiego, Proseka. Rožinčanska Vesna Modžina přeprošuje na beachvolleyballový turnír, kotrž převedže ona dženca Rožinče na beachvolleyballnišču při Putnikovarské vůdce. Cilky zetkajá se na půl cioch, turnír započne se cioch. Kopajnca, koparská rezerva športového tovarstva 19.22 radvo, dobí dženca do nesvačí dva a kopa tam od popodňu cioch. Sovod porážky 27 týdženia z Rabač a kšidva z Runač ríka dženca za kulovských Warriorov v Rakecach. Tež tam započne so rá popoudňu cioch. Koparjo spančic Kukova raja júce od napojenej v nímskych Pázlicach a mústvo športovej jednotky Nebelčice od dvímaj Sepicach. Vosibite rajne džen s dvímaj koparskýmaj partijomaj převedže so júce nedželu Kroščicach. Najprve očakuje rezerva SJC od napojenej Koparju z Radvoria k serbskému derbiji a potom popoudňu cioch prinie koparské mústvo SJ Kroščice, mústvo Traktora Malešice. Koparský cilk z Našec Dobruše nastupí júce popoudňu cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horky.

0: A s tým je naposledy mých čas za nôžče dňa.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. V Sakske kajš tež horní Vúžice tu kvíľu nadpade veľká na skut na pastvách jasne přibieraja. Janek Vočer má ďalšie informácie.
3: Kaj zdjeli Sakska fachová instanca veľk, bo ve júliu a augustče peča štoceči nadpadu přizivene. To je 15 viaca a členi v samsnem času. V 11 padach sú fachovce veľka jako skučičela jasne usledžili, što nače ešte přepetuje. Najviac kotu na pastvách nadpadnú je veľk pola Drežďan, kaj štež okolo Budišina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdjelichu, nebe ve najviace badach skut dosť dere škitane. Tohodla mili plavovare o skotu škit svojich stádu přepruvovač a jeli treba přimerič.
2: V Sakske so škitne napravy přečuvom veľčím napadám k 100% spichuja. Líčba bjezdjunich horní Vúžice je augustče lohce přibierala. Kež zdjeli budeska agentúra za dživo, bie dohromady 20 000 a 60 ľudí bjezdjua. To je niče 70 viaca ač júliu. Kvota bjezdjunošče so nezmení a vúčenia dále 7,4%. Za príčinu, zo je bjezdjunošč dále přibierala, menuje dživový zariad, zo sú so předovšim modostní po zakončeniu šule, jako bjezdjuni přizivili. Gmina Pančice Kuku planuje klitu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrieski. Po jutrach ponovia prinim tvarskim votriesku návykon zdrohy od mňa hač dosrič s, čiž plesterna kýda betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škýtač. V dalšime tvarskime votrieskomaj je předvíčane buč asfaltirovač, miestrujím na nausy. Topak je hakle za leče 2028 a 2029 předvíčane. Gmina financuje tvar z nalutovaných spichovanských sredkov za druhotvar. Kraj Braniborska domí bole na viacerečnosť živač, dežde vo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada s tejšťu ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. Nedodal ničo vo Serbách abo viacerečnosť či nestejí. Po mineniu Braniborskej Serbskej rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálnej komunikácii za zariadami delnoserbskú reč vúživač. Veľelitný vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriu. On skutkovaše ako vúčer Bluňu, Kulovie, Rožinče a Ralbicach. Inspirované přes jeho spřekodné živo redakcii Serbská šula zabieraše sa hižo ako 20-letný z fotografiju. Viacere ráze vústaješe svoje fóta s dokumentáriským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeu. V šulským času je navedoval literárny krúžk písacích šulariu. Spísa nedičomne přinožky za pomio a skutkovaše sam ako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny a katolský posol. Pavo Rota vedeše viesnú kroniku Ralbic a buda 2010 knihu Delane, dopomnenky v obrazach. To bych upojesť, že kotrež namakáče tiež na našej internetnej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca očakuje nás džen z nešto viac mročelemi, hač sme to včera doživili, pokomikne pokaza živé slepro 16 stopňu, v biehu dňa pak stúpa na hač to 23 do 6 a 23 stopňu. Tiež júce odmenia sa svunco z mročelemi, bude dre trochu čapliša, 5 a 23 stopňu nás to očakuje.
0: A tu ešte pohľadáme na poče, tam celé dere húpaná v Horní Vúžice, žiadne háčenia, žiadne bezkače nám nejsú znaté, ili to na nešto vidíte. Ráda na zázvonče 0351 7400, alebo dáša varianta přes našu app, nám celé jedno přes četovú funkciu písať a potom to celé spíšne vozivíme.
1: Serbský rozvoz.
0: A s tým je 4 pomenšiny po napo 7.

Spalala meine Austriske, hei dam, so mili zille wosse wie der Bad. Spalala roza Sulztal ferner, so nama gali meine zan akrobetnik Spiklom, Fischkom a Kameru, a jednu mapu, die ich bische lidma hische menos poznač. Muža, kotremuž, kaž prene to što slušaše, so to so nama gali, a tum povedaše, kak dramatisce to bie tede, vleče 19. a 3 a 60, ako je nakrebetnik tam zubil. Spřečele mi on tam krosnoč bude tute končine, je potom Chinez božu do škávobe Lodoca padnil, tam nuc a pšitem je potom tež nakrebetnik odpoladne puščil, so bych upřečelio jeho moli lepe zaso von sčaneč stute škávobe. Mestem je Lodoc ekstremne dal a so vizo pomenčil, tež ta škávoba je preč a netko je nakrebetnik zaso vidieč byl a to po 63 letach. 19. a 63, to bych jakaž prene netko so namakali. A netko, tu muž ti zase ročo dostane. A to nuč kvotev za tuto nakrebetnik, co by svojemu džidi to přines. Co může se potom zase veselič na svoje věce, když je před 63 letami tam při Lorocu zubil.

hudbu, svěžené festivaly, to show, konstantina, máme a ještě veli viace. V budyšine například svěča, co konstantina staroměščanský festival, hudba a zabava zaklinčitaj a poskyčuje se so pod svým měště to show. V budyskej kulturnej záhode ústupí skupina Janka Hanka, Dženca večer na po 8. a s tým so tiež sezóna kulturnej záhode tu zakončí. Komea přeprošuje na svoj letný koncert, ktož bude júce po podňu 4. na Farskej záhode Rádvorju, svačinu poskyča hižo od na po 4. Dieči rejovanskej skupiny Úžičanka program sobou obrubia. Vojerovská učbná šula proste zájemcov dženca na dženu otevrených durí od popolnú 2. do 5. Ta môžete sa vo všelakých poskytkách za dječi a doroštených informovať a tiež vo všelakých dironičkách sa nedom sami raz vúspytač. Nesvačanské muzeo je toho, to přepošuje júce od připomnienej útrobne na džen muzea s remesnickými výkami a krošťanskými muzikantami. Modé rejvorky Modern Dance športového tohostva s predstavia svoj nový program a tak dále. Přečelo domizne a kulturné nesvačí dvo veselá sona mnohých hostí. Po koncach svieča DSF Party dženca môžete si tam naposkať mezdujem serbskej DJI Skatey a JJ Domoj. Osmacic ste knapmen je dženca júce při Cížonenským jezoru a tiež nekoci Serbia stia tam na liščine, ký skoča od dživečích do vode, to si môžete vobľadať. Banšanci, kopare a športovce proša dženca na redenskú akciu od dživečích při športnišču, zoby šitko za so poradne upadalo. A tiež Nukstok, kde dále, včera sú tam již osvědčili, dženca, kde dále kaž prajene, z jednatku startuje a potom na večer zase live hudbu tam slyšíte. A platové dny sú dženca Ramnové, tam rodže, po našim usúvaniu sa započne. Tam všedajú však přírodné platy, produkty a účivky, kaž to znaječe z Ramnova.

0: Zadkula.
1: V útoru jedna klauzúra, po podňu kurova proba, večer zase tréning. A všichni deň čakajú v šuli zase test a přednášk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zapadá sa 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres do toho nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim příchodnom vysvaniu Zadkule. Tuž nezabúďte rádio zapiknúť.
0: Zadkula.
2: Need savage.
3: Buongiorno.

0: Kunst genia so nedaloko waza psi zi jonianskim jezoru zaso ze sportočemi a sportočami mervi, tam wot mi jeso menuci triatlon knapmen. Včera su tam hižo tak menovane charity bije pševedli a peneze za tu ošnošč, kotraž ljudi z rakom pševodža zbirali. V usledki bija nestejah u središču reka ze stron zaradovarju. Zato je športova legenda Jens Weißflog štartove vucel dal. Štartove vucel su še na triatlonovem vubeđuvanju Knapman dženca tej švjacori Serbija. Knapman existuje hižo z časa pševrota. A tuž ne zađiva, zo je hižo to, što Serbo na tamnišim triatlone štartovalo a v uspehi žnjavo. A tak sem so s dvema mladima športovcama razmovjal, kotraž leca na Knapmane svoje vutrenošč pokazataj. Prvi raz na Knapmanje při tři žonianskim jezore podla je Tadeja Šeferec.
1: Ja sem co čiši jednorene no užadane za me, a sem so pon nekak se na triatlon přišla, a sem so pon za to rozdživa.
0: To pak je hižo jeje druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala. Z přečeku ste hromadže sedžavoj a se prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovač, a pon smo so za Lipsk rozdživoj, a aj von zum erst dann prinni ras hus bedauer hat am mit jara wicke wesseler chinior da so zu ja dann nit gol alle trenort
0: na kolesu pravidone se da bia da der ne rachona asfalte a pur potom budischine aber gamen zu juce chaka ja na new tisat 500 metro wevoje 40 kilometro na kolesu a potom ma hischer as 10 kilometro bihania za zvučovanje nima živeho trenarja, ale digitalneho.
1: Vosi bi pše socijalne medije jen všetko zaso vidia, vidži, kak oni trenuja, ale ja tež vile z kumšne inteligencu dživam, kotraž mi bon jen treningový plan napisa.
0: A tun ona potom dybk po dybku odživa. A dostane desadis tež dobu radu od názornitech triatletov, tak praji. Trošku viac názornenio v trojoboju má Daniel Nuk, kýž Berlíne bydlí. Tež von startuje potom nedom, a to s kolesom, kotrež je prajme raz starší model.
2: Tese ja, si kúpil, že sa tedom bojen času vo Víne, dla Joa, a som si pom predpredo, že budú sa tam tie jen koleso obstáť, že bojem mimo jen koleso Radvoru a jen koleso ve Víne, a som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som ju od barve jara ľubil, a potom sa pravil, no kúte, ja zač, a ten nemá nikšno na ošte 4-5 štet pšavadže, a tiež no 24 triatlone svúčinu.
0: Jenož s rianem kolesom so však tiež rejne jedže. Ale kajž kúžde triatlet má tiež Daniel Nuk disciplínu, kotraž jemu tak neleží. To dobíš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitívne to púhano. Što špať je moja lepšina, toko sa ja povom prajem, no, že po púhana veľa ľudí predet, veľa dáš púhač, pomôž pri kolesonu a pri bianu veľa ľudí, kýž môžete zase prešťanč. A to pán týkus bude motivovať sa. Ja som musel ma najsilnýša disciplína, bude skrý biano.
0: Trošku lepší byč, hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca pri podnu vie, hač je so to radivo.

0: A s tým je na po 8 časa 0 štetňa.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. V Sakske kajštež v Horni Vúžice tu kvílu napady veľká na skut na pastvách jasne přibieraja. Janik Vočer má ďalšie informácie.
3: Kaj zdieli Sakska fachová instanca veľk, bo v júliu a augustče peča štoceči nadpadu přizivene. To je piatnače viaca a členy v samsnem času. V 11. padach sú fachovce veľká, ako skučičela jasne vyslíčili. Štornače ešte přepetuje. Najviac kotu na pastvách nadpadnú je veľk pola Drežďan, kajštež okolo Budišina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdieľichu, nebe v najviace badach skut dosť dere škitane. Tohodla mili plavovare o skotu škit svojich stádu přepruvovač a jeli treba přimerič.
2: Sakska škitne napravo prečo veľčím napadam k 100% spichuje. Ličba bjezdčených horní Vúžice je augustče lohce přibierala. Kaž zdieli Budeska agentúra za dživo, by dohromady 20,000 a 60,000 ľudí bjezdživa. To je niečo 70 viac až júliu. Kvota bjezdčenosti sa nezmení a vúčenia dále 7,4%. Za příčinu, že je bjezdčenosť dále přibierala, menuje dživový záriad, so sú sa predovšie modostní po zakončeniu šule ako bjezdčení přizivili. Gmina Pančice Kuko planuje klitu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrisky. Po jutrach ponovia prinim tvarskim votrisku návykun z drohy vod mňa hač do sričsi, kdež plesternaky do betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škytač. Dalšíma tvarskými votriskoma je předvidžane puč asfaltirovač, miestrujem na nausy. Dopak je hakle za leče 2028 a 2029 předvidžane. Gmina financuje tvar z nalutovaných spichovanských sredkov za drohotvar. Kraj Braniborska dobí bole na viac rečnosť dživač dždevo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbská rada v stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. V nej dotal ničo vo Serbách abo viac rečnosti nestejí. Po mineniu Braniborskej serbskej rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálne komunikácii s zariadami delno-serbskú rič vúživač. Veľelitný vúčer, ľudový historikár a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriu. On skutkovaši ako vúčer Blunju, Kulovie, Roženče a Ralbicach. Inspirovaný přes jeho přechodné živo redakcii Serbská šula, zabieraše sa hižo ako 20-letné s fotografiou. Jacere ráze vústaješe svoje fóta s dokumentáriským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeu. V šulským času je navieduval literárny kružk písací šulariu, spísanie ličomné přinožky za pfomio a skutkovaše sám ako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny a katolský posu. Pavo Rota vedeše viesnu kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delane, dopomnenky ve obrazach. To bych ju povieščo, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca smieme sa veselič na přečelný džin z miešincu ze svunca a mručilu, predovšem pak so svunca na nás smieje. Temperatúry viesča nám z 23 do 26 stopnimi tiež zase pravilitné čopve. Júce vostanie pri miešince ze svunca a mručilu živesli pro trochu stupa na 24 do 28 stopňu. Bude pak tri trochu vici kojte. Punželu a vútoru sa malo zmení mix, slunco, vrčele a vieco.
0: Tak až doby vočnitko ešte tak teda kunc lieča. A to padá tam tiež ešte na poče, tam celé dere upadá Horní Vúžice. Nám ničo nepředleží, žiadne hačenia, tý spiešnosť nič nemeria. Jeli než to máte, informujte nás. Pak nás zazvoníte Budešin 7400. A vopšes chat nám písať, že v našej app MDR Serbia potom môžeme to vozeviť. S tým je 5 minčinu po na po 8.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je za vás Oliver Thomas.

0: Jeli poloma z doma dženca nekajki rybl pšiščine z tej prošu nekočče pod njim nimo. Tomu osnovno ne zbožo stač. Dobro ali pak v pšihjoni noci zaso vježdži zna z nebje spadneč, potom ne zabučte se spešne nešto pšeč. A duš so dženc vodnjo nadžiječe, zaso vam nadžiovne nešto poradži, dobili skoku trojce vodrevo klepač. A vezo, včerime z kodojte palenjom tež zemu, lute pšivjaki v okotrždre so vele reči, ale dokotrž to lađenca nikto viace nemeri. Abo, Beno Bilko?
1: Ach, aj, to du nám každe ranje samsne starošče přezvou, no. Podau so nie dženca žan pjatk cina toho. A nech sa mi prošu, žan špiel nerozbije. To tež ničo dobre nereka. A što, hakle činju, byli so moja kočka započova myč? Nereka to, so boze nikto navopit přinže? Pozvánuj, na tu nja dženca s ciba netrybam. Jenoš lute strachy. Abo sú to snáno tole jenoš přívierky z dávnych časov?
2: Jedy sa ja práve doponím, jo, mi moja nebo ruka šetce prajeva holce nima ja fízda, če vak si ja tam ráka píšči. Čo odla ja nemôžu rozkvašiať, ako holca tezno nesno rozumio. Čo odla holce smieča, ha mu holce nic.
1: A tak nešto podobné, každo Madlén Domaškec z Hornej Vúžice znaje, je Andrea Pauliková tež vokovo slepoho a rôneho slyšava.
3: Zasune na Patoržicu, to by sa na přivobječe šipanu na Serbsinč, to nebe jaga přišel. On sa praša, kajka hojntvoria, bo hajnikova na minio naprava na neve, da se nos smiava a prava na haj vone doma nebychu přivokojte, vone sú jara pobožne boli, a te pobožne nesu přivokojte.
1: Potem dreje sa tež nebo Gerard Wirt ben jesačiduje a požišove budeš nemiu. Čas živenia je sa von z ľudovej múdrosťu a serbskými přísvovami zabierav. Tola přivierky, dopomína sa nučk Benjamin, bychu doma pola Wirtec tabu.
4: Un byše šaka s pararom superintendentom a stúta vida, un vysa sa jara z kšeščanstvom zabierav. Aj, hodne nebychu pola nás doma ženi existentne, jako činitosť, počinky a tak dále. My sme skere bez přivok.
1: Wieso sú přívierky drude tež optimistické? Za džetče se štyriomi vopieškami zboža přinese, napríklad. Tež črpy maja hegen nešto se zbožom činič. Jenož štúvašče do tajkého niečo víry. Rune za mladých ľudí sú to, praj vúčer na serbském gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé, a to na kusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská sú přívielky alebo šelakore vášňa, búrske vášňa jevia za väčšinu šulorov dženca pa. To žiadnu rolu neraje. A moji šulori tiež napríklad tu znatú čornú kočku, my niže 6 miesto džumo alebo máme púčovanský deň na to na absolútne nekečbuja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žiadnu rolu neraje? Na ja neviem. To džiše Cornelia Brücknerová nedávno z džovku po nebečicach?
6: Dajens Hásnik se z auta ulize. Rene ve cilindru, čorne voblek, kajšen to znaje se z obrazu. No? Ha, moja džovka se opraše, ka tu nupada? No ja, ta prava, vište, hadeš mu to obšišenom vidimo, da du bište to obšimč, tako že še njeno z Hásnika obšimne, pointov z Božo obšineste. A to so našem bombole smjava, tako ja sem se jeno smekotava, tako sem se mu sa, ach, jo to rene, daš mu žen to tem džičom temo tak dade dač.
0: Hej, Dalenač, Beno Bilke nám vo přivierkach povedal, ako tre přivierky da vy vašim dječom a nučkam dale dávače, abo inak prajne súda přivierkov, kotrež vy svojim šednem dňu sami vopkečbujete. To chceme vy zorade vedieť, napísajte nám to najlepšie přes četovú funkciu našej app MDR Serbia, kotre přivierky vo znajete a kotre, na kotre sú vy snano tež sami ďažite.

0: keď buď čo vonka môže ešte mokrobeč, zajšie noci ve Mnichove modem už, pše spiešne neskýrio je so sunil a vem ešte, vopravde vem ešte, nedom 5 auta obškodil a svoje kompletne tež skoncované, to reka tež, když je jenež mokra ište lišťo neleží, to je strašne vonka ječšie, než tak spiešne kajšie dôlené. A što je policia tu mi a zadžilo, Katka to vie.
1: Polícia z G.
2: Štvrtk popodní je sa na Heilstrusskej droze Mivočicach nespošal stavo, 43-letný muž jedeš s traktorom do smiera na Pančice Kuko, 42-letná šoférka Opela jemu napřečo přijedeša a zastav obkatla dla v Kšivice. Nimo jeduce traktor nejedeše pak poriadne napravom boku jestne a prásne takto Opela. Škoda, že sa 40 euro zranil sa nichto neje. Štvrtk večer prasne tež v Kelnje, 9,5-letná šoférka Dacia a 15-letný vodžer Simsona bieštaj za sebou na vojerovské droze od Čorného Hodlaria do Smirna máme veľkú popuču. Jako cíše žona potom napravo do jej ležonosti odpočišť, sáži ona signál a odpozdži. Tole previdžeše najskýre modostne a prasne do nie. Přitým so lohko zrani a drbyše do korunie. Jako pak policia přijedže, im napadne, so nebe zavestčenie mopeda tak celé v poriadku. Mopedist ma sa tu ištíš dla podlada falšovania vopismu a ranenia zakonia vo vinovatostnom zavestčeniu zamovič. A piatk do podňa po tekým čera je na bíši ešte 90 pola náčak v obkatnému nezbožu dušmo. Jeden a pústaletný večeše se svojim multikárom do smíra na Čorný Gumc a z nejasnej príčiny nalivo zjistne zjedže. Přitým kolidirovaš so štomom a zjedže do rybie. Kamarádojo vonjovie v obore drbiachu muža pod multikárom vúčaneč, dokýž budú tún zatusnené. Jeden a pústaletný hoduje sechu češko zraneného do korunie.

0: Chceme paladač do stolic susodnije Českije, do Prahy, Musto U22, či Viktorie Volkece je od čtvrtka večera tam v Praze, a to nic, zobu tam sireni vuličeli, ale zobichu športovali, vezo. Hraje tam volejbolové turnír, se bude Prag, Volleyball Games, tuto turnírika, to je mezinárodné, a tam hraje jenož moči volejbalist časovu maximálne kašprene u 22. Včera sú tam hižo rally, tři partie sú tiež na Twitch, pěne si potek im přes internet streamovali za svojom doma přiladovač. A Jan Šota, když je tam svojú podľa, dá malé rezumé.
1: Trénuru přečivo volejbalistčam z Londona možachme k dvajke jen dobyč. To by ještě jara napínaca a jara vážnára, protože Londončenio tež vo vele bulu jara silnú vojovachu. A tak si možachme prvné dybky za nás vúdobyč. Druhú rú přečivo Švíce sme tež celé dere z dvajke jen dobyli. Ale v poslední rú přečivo volejbalistčam z Česky podležachme nážek 2-0. Ale to by še vulkotnára motivácia pola všech hulcov je tu lušť na dobyče ešte väčšie. A tak ideme vidieť, kaso dže turnier dále vúbiť.
0: Na to, že mi im palce tvoči dženca menúce nedom raja o dživečích, přečo mustu z Nímskej Shatterhands Radebeul, mustu reka a potom ešte raz přečo českému mustu a austrijskému mustu. Na to som čipne, što na koncu za vokličiny uskočí.

0: Harunismo o tom rečeli, kak so v Praze športuje tež. O tem ve Jan Reho vele a hišče vele viace o dalších športovcach, ki so kot se žena na redže.
1: MDR Sachska, Serbski Rozvoz. Šport.
2: Dorostowy volejbolowy cuk U22 Sportowego Towarstwa Wiktorie Worklecy nastupi dżęca trójcy na międzynarodnym turnierze Prague Volleyball Games w Praze, a raje tam w otrania dziewięćich w sportowej hali Tatran Szczeszowice mezdrujim przeciwo U20 z czeskiego Proseka. Rožinčanska Vesna Modžina přeprošuje na beachvolejbolový turnír, kotrž převedže ona dženca Rožinče na beachvolejbolnišču při Putnikovarskej Vúce. Cilky zetkaja se na pouciach, turnier započne so cioch. Kopajnca, koparská rezerva športového towarstva 1922 Radvo, dobi dženca do Nesvačidva a kopa tam od popodňu cioch. So od porážky 27 tydženia z Rabač a Kšidva z Runač reka dženca za Kulovských Warriorov v Rakecach. Tež tam započne so ra popodňu cioch. Koparjo Spančic Kukova raja jutce od napojenej v nemských Pazlicach a mústvo športoveje jednotky Nebelčice od dvimaj Sepicach. Vosibite rajne džen s dvimaj koparskimaj partijomaj převedže so jutce nedželu Kroščicach. Najprede očakuje rezerva SJC od napojenej koparju z Radvoria k serbskému derbije a potem popoudňu cioch prinje koparské mústvo SJ Kroščice mústvo Traktora Malešice. Koparský cilk z Našec Dobruše nastupí jutce po poudňu cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horky.

Čence, tu staroměšťanský svět, že nebudeš jiný a tam pýtaj a tež něco celé vlasibitého. Popodňu na poštoch, mne se na vůnem tošču, tam se postají abo prezentuje, snadno tež krunuje druhá budeska Džonopova královna. Prýna je jižo leto ve službě byla, to byš je Vivien Lenz. Čence, kaž prajne popodňu na poštoch dalšu pýtaj, jako traž potom tež doby trošku při prezentáciách, při zaradovaniach podľa byč a prezentovač stavizne, ale tež zasadne, svodne žonob z Budešina, kýž mašak tú krutú tradíciu. Až tuž si vidieť, čo tu ako příchodne je. Čenca povodnú, kaž prajne, na pol štyrioch sa ona predstaví, abo kronuje druhá budeska žonobová kráľovna.

0: Hej, Jolo, si dneska je tu, nebo tam netež pravi, když jsi o tom popoču. Ale policia vysok, keď bude zo šice poraný, že až to sú šo nablíže, milí to vy, Katka Pöpelec.
1: Polícia z G.
2: Piatk do poudnia je na B, 690 pola náča, kvopkatnemu nezbožu došlo. Jeden na poustaletný je tiše so svojim multikárom do smiera na Čorny Gomc a z nejasnije příčiny nalievo zjezdnie zjedže. Při tým prásne doštoma a zjedže do rybie. Kamarádojo vonjovie vobore dobiachu muža pod multikárom Vučanič, dokež bu zatuznené. Jeden na poustaletného dojezechu češko zraneného do korunie. Štvrtk popodňu je sa na Halštrovskej droze Mivočicach nezbožu stalo. 43-letný muž jedeše s traktorom do smiera na Pančice Kuku. 42-letná šoférka Opela jemu napřečo přijedže a zasta v obkada dla v Kšivici. Nimo jedúce traktor nejedeše pak poriadne na pravom boku a prásne takto Opela. Škoda, 60-40 euro, zranil sa nikto nie. Štvrtk do poudnia je na A4 pola Vosporka kniezbožu došlo, cia 40-letný vodžer LKV-a do smiera na Drieždane betam popuču, pošem zdaču nebie prave přiviece a niekeč blive, tak zjedže na předním jedúce nakvadne auto bez připoviešaka. Zranil sa nikto nie, nastá pak viecna škoda niečo 7,500 euro. A štvrtk večer prasne tiež v Kelnie, 9,5-letná šoférka Dačie a 15-letný vodžer Simsona biežtaj za sobou na vojerovské droze od Čorného hodlaria do smiera na Malé Veľkú Popuču. Jako chce žena napravo do liežonosti odpočiť, sadživo na signál a odpozdži. Dole převidžeše pošim zdaču modostne a prasne do nieje. Při tym so lohko zrani a drbieše do korunie. Jako policia přijedže im napadne, so nebe za zaujistčenie mopeda všetko poriadku. Mopedist ma so tuž tiež tla podlada falšovania vopismov a ranenia zakonia vo vinovatostnom zaujistčeniu zamovič.

0: Pečminčinu do napodžesa. Či za nekotro škuli dre, nech je to dobra povešť. Ne, dženca je 19. augusta, žaden piatk cínateho. Vezo je to s tým piatkom cínatem jenož přivjak. A tola, so voním pšetco zaso reči, a dešu nepši ten smil přichodne budže, hakle zaso novembru. Čiže, ale nie tko, trojka 20, 26, 20. Ale kak to upada, v dnesnišim času s cima ište s nekakými přivjakami. Sme so Andreju Pauliku ze Serbského muzea k tomu naprašovali.
1: Přivjaky si popramu ko kvasu. Tam máš napríklad, da by ište to přibirat s mesačku, voženič, tak znamenča praderikaša, a ten je co vece, co su sviečka nesme rozvamač, da by ište kečvač, so te nesmeš o špijela ladač, da by ište nesmeš an tykancu vopec, tak še to po mojo kvasa bo. Ja si myslím, to sa dženca je tak na to nedživa, ale sa no preč pre tieni generáciu, že to bolo bohač netkle. Nini Čalakova povedala, zo, ja prede bo čakal, když je prvný raz so zelená pizza, kde sa potravu jeho, co ne niko modovo ti čele, že posvali zväčša jenom modu holcu, a po nej tom bohu okolo rožka čakal, když na doma přijede, si pizzu bo on ima vode kino a prej zo skoku bejali.
0: A tež je prvnú reakciu přes naše kanále sme dostali, a to z Kočebusa, Justina Michniuku a písa napríklad tež zo do přivjakov viery rune do Svojansky, ký znaje napríklad s výzdaniom do kúvokovo, že to žone nesmedža. To ona znaje tež džoko maj to rozkvadže a tež je vosebite banček dariva, také máme přivjaky šedného dňa, tež pola nich žive sú. A viac o přivjakách povedal vám Beno Bilk, krutko po napol česačích.

0: kúsok vonja.
1: Z tym je. Na po 10 ich.
2: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
3: Dobar ranje. W Sakske gajste schorni Wujitze tu kwilu napady wielka na skut napastwach jasne przybieraja. Janek Wocza ma dalsze informacje.
4: Kaj zdzieli Sakska fachowa instanca wielk, bo we juliu a augustcze pecza sztoceci nadpadu przyzywiene. To je 15 wiaca a czloni we samsnym czasu. W 11 padach se fachowce wielka jako skuciciela jasne wusledzili. Sztonacze jeszcze przepytuje. Najwiac kotu na pastwach nadpadnu je wielk pola Drezdżan, kajż też wokoło Budyszyna a Biskupic. Kaž fachovce dale zdjelichu, nebe ve na viace badach skut dosť dere škitane. Todla mili plavovare o skotu škicu a ich stadu přepruvovač a jeli treba přimerič.
3: Sakska škitne napravy přečuva veľčim nadpadam k 100% spichuje. Ličba bjezdžovných horní Wužice je augustče lohce přibierava. Kaž zdjeli budeska agentura za dživobie doromade 20 a 60 ľudí bjezdživa. To je neže 70 viaca hač juliu. Kvota bjezdžovnosti sa nezmieni a vúčinia dále 7,4%. Za příčinu, zo je bjezdžovnosť dále přibierava, mienuje dživový zariad, zo sú so předovšem modostní po zakončeniu šule, jako bjezdžovní přizivili. Gmina Banšice Kuko planuje kletu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrisky. Po jutrach ponovia prinim tvarskim votrisku na vykon strohy od mňa hač dosrič sy, tiež plesterna kido betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škytač. Dalšim aj tvarskim aj votriskom aj je předvidžený puč asfaltirovač, miesto im na nause. Dopak je hakle za leče 2008 a 2009 předvidžené. Gmina financuje tvar z nanutovaných spichovanských sredkov za druhý tvar. Kraj Braniborska dobi bole na viace rečnosť dživač dož dževo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajne digitálne strategie. Nedotal ničo vo Serbach abo viace rečnosti nestej. Po mineniu Braniborskie Serbskie rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálne komunikácii se zariadami delno-serbsku rič vúživač. Veleletný vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžiny Sernian Čan je čera starobie 94 let Ralbicach zemriu. Von skutkovaše jako vúčer v Blunju, Gulovie, Rožinče a Ralbicach. Inspirované přes jeho překodné dživo v redakcii Serbská šula zabieraše sa hižo jako 20-letné s fotografiou. Viace razov ustajše svoje fota s dokumentariským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeju. V šulským času je navedoval literárny kružk písacích šulariu, spisa neličomné přinožky za pomio a skutkovaše sam jako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny a katolský posol. Pavo Rota večeše vjesnu kroniku Ralbic a vuda 2010 knihu Delane, dopomnenki ve obrazach. To bichu povestče, kotrež namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Nas očakuje dosť přečene džinze, tuž to svuncom jenož mamo mročelemi. Vostanje sucho a dobši temperaturach miest 23 a 26 stopnjemi. Zdjela zaduje vecik dženca trochu silnišo. Hišče silnišo, potom pak juce a tiež juce zase očakuje nas dosť a nadosť svunca s nikotremi, mročelemi, tre trochu viac, hač dženca lepšiušim svunčno. Jenož malo švíle nás očakuje, sú to vopročo také vúzača, tak meteorológovia viesča, živé sliebro stúpa na 24 do 28 stopňov. Na nové týden sa potom malo zmení, tož to svunca, než to mročilo, viecík a jenož malo švíle.
1: A to šľadáme na početný jenovicku, máme na A4, ešte som predej, že prajome s Vôzpokom a Nido Zajfostofom Kejčbu. Tam je bylo nezbožo, trošku pomalšo ječ, ako trošku viace časa zaplanovač mě s Vôzpokom a Nido Zajfostofom. Jedný ište, než to máte, rade nám písajče, přes četou funkciu našej app Aber zasunče nas budešin 7400. A ste mi 5 menšinov po napodesačich.
2: Serbski rozvoz.

A tej štajkene, što dávame austiske, tam bola Lodovca Zulctal ferno, so namakali nakrbetnik, mez druhým s Piklom, s Výškom Nucka a s Kamoru, a tež jednu mapu, když by ste ledma ište meno spoznaču, a do toho muža, když by tam napísané, so namakali. A tun povedaše, kak dramatis se to by tede, ako je nakrbetnik zubiv, veliče 19 a ci a 60. Šupravde, s přečelem je on tede Krosnova, je potom Chines božu do škaube Lodovca padnul a tam je dobial, so bych upřečelil, jeho moli zase vúčanec pojazom nakrbetnik Puščič, kýž je potom do tutej škaube panu a potom sú jeho zase vúkovali. Mestem je Lodovc, každo znajem extrémne tau a so pomenčil a netko je tam zase vidiečby, abo nadobo so zase jevil tu nakrbetnik a všesto zase meno učitali. Sú moli zase po ci a 60 letach, kež prane 19. ci a 60 to by tuto nakrbetnik môže ročiť, kotrmuž on súša. On je ešte živé.

0: Jeli pola vas, doma dženca nekaki ryby pšiščene ste i prošu nekočče pod nim nimo. Tomo so snano nezbožo stač. Dobrovali, pak v pšichodne noce zaso vježdi z nás nebe spadneč, potom nezabudčte si spiešne nešto pšeč. A dž so dženc vodňo nadječe, zaso vám nadževne tež nešto poradži, dobili skoku trojce vodrevo klepač. A vezo, včerime z korite palenjom tež zimu, haj lute pšivirki, v kotruh štre so vele reči, ale do kotruh štola dženca nikto viac se neveri. Abo, Beno Belko?
1: Ach, aj, to du nám každe ranje samsne starošče přezvou, no. Podau so nie dženca žan piatk cina toho. A nech sa mi prošu, žan špiel nerozbije, to tež ničo dobre nereka. A što hakle činju, byli so moja kočka započova meč, nereka to, že boze nechto naopit přinže? Pozvánuj, na tunia dženca s seba netrebam. Jenož lute strachy. Abo sú to snáno tole jenož přivierky z dávnych časov?
2: Jedy sa ja práve doponím, jo, mi moja nebo ruka šetce prajeva holce nima ja fízda, če vak si ja ta marka pišči. Čeho dla ja nemôžu rozkvašiať, ako holca tezno nesno rozumio. Čeho dla holce smieča, ha mu holce nic.
1: A tak nešto podobné, každo Madeleine Domaškec z Hornej Vúžice znaje, je Andrea Pavlíková tež vokovo slepoho a rôneho slyšava.
3: Zasune na Patoržicu, toto by sa na přivobieče šipanu na Serbsinč, to nebe jaga přišel. On sa praša, kajka hojntvoria, bo hajnikovo na minio napravo na neve, da se nos smiava a pravo na haj, vone doma nebychu přivokojte, vone sú jara pobožne boli, a te pobožne nesú přivokojte.
1: Potem dreje sa tež nebo Gerard Wirtbe nesačiduje a požišove budeš nemiu. Čas živenia je sa von z ľudovej múdrosťu a srbskými přísvovami zabierav. Tola přivierky, dopomína sa nučk Benjamin, bychu doma pola Wirtec tabu.
4: Un vyše šaka s pararom superintendentom a stúta vida, un vyše sa jara z kšeščanstvom zabierav. Hej, hone nebychu pola nás doma ženi existentne, jako činitosť, počinky a tak dále. My sme skere bez přivok.
1: Vieso sú přivierky drude tež optimistické. Za džetče se štyriomi vopieškami zboža přinese, napríklad. Tež črpy maja hegn nešto se zbožom činič. Jenož štúvašče do tajkého niečo víry. Rune za mladých ľudí sú to, praj vúčer na srbském gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé, a to lakusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská sú přivielky alebo šelakore vášňa, búrske vášňa jevia za väčšinu šulorov dženca pa to žánu rolu nereje. A moji šulor je tiež napríklad tu znatú čornú kočku, my niže 6 miesto džumo alebo máme púčovanský deň na to na absolútne nekečbuja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žánu rolu nereje? Na ja neviem. To džeše Cornelia Brücknerová nedávno z džovku po nebelčicách?
6: Ten sásnik sa z auta ulize. Rene ve cilindru, čorne v oblek, kajšen to znaje z obrazu. No? Ha, moja džovka sa opraše, ká tu nupada? No ja ta prava, vište, hadeš mu to obšiša na movíči, ma ta dobište to obšimč, tako že še neno sásnika obšimne, pointo vzbožo obšinese. A to sú našem bombule smiava, tak ja som sa jeno smekotava, tak som sa musela, ach, to rene, daš môžem to tým džičom tému tak dále dať.
0: Meno Belik je nám vo přivierkách povedal, sme teši, že prvnú reakciu dostali od Justine Michniukovej z Kočebusa, kýž tež znamenča serbské alebo slovenské přivierky daleda svojim džiščom.

Treba će išće nešto za konstrđina, gdje moće si uličeć, a ljubić dać. Ja vam retoma s taminom. A to prini jednom tu je Budešine, tu sveća menuć se konstrđina Staromješćanski festival. Hučba a zabava zaklinčite a poskičuje se pod te po cvr mešće to šo. Budeske kulturne zarođe s dobom ustupi skupina Janka Hanka večerna po 8. A s tým se tam tež sezona zakončí. Kromeja přepošuje na svoj letný koncert, kotož bude jutce po podniu 4 na Farskej zarodze Radvorju. Svačinu tam poskyča i život na po 4, čiči rejevanske skupiny Ružičanka, program sobu uobobja. Nesvačanske muzeje to so přepošuje jutce od jenej, utrobne na džen muzeja s remesnickými vikami a krošťanskými muzikantami, moderivaki Modern Dance, športové to so si predstaje svoj nový program. V konicach sveča DSF party, Čenca je dále a tam môžete si naposkač mes druhým serbský DJI, Skatey a JJ domoj. 8.30 knapmenie Čenca a júce pši cí žonianským jezru a tež nekoci Serbia stia tam na lišče neký skoča netko do vode. Pančanci kopare a športovce proša na regenskú akciu a ta beží živo dživečich, ráde so tam šidrušče, zobu šitko porane upadalo. Nukstok. So Čenca dále svedčí a to započnú z jednatku a potom na večer dále od nekak pečich je tam zase live hudba svišeč. Pátové dny sú Čenca Ramnové, tam rodže po našim usúvaniu sa započne 10 podajkým, tam všetavajú přírodné pláte, produkty a vúdživky, mimo toho majú tam modu, pšelátku a tiež niečo za dieťa. A dnešný kecach svieča Čenca 805 let prineho naspomnenia sa. Po podňu dvema je ústupy muske spevne tovarstvo Zóny Hóky a vo neho obora je svedenský stan z Pšiotovara. Za dieťa sú tam tiež došť možnosťou sa zabavieť.